Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

vzdát se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A mladí sportovci z regionu uspěli na olympiádě dětí a mládeže.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sportovci z Kroměřížska zaznamenali úspěch na olympiádě dětí a mládeže, která se letos konala v Moravskoslezském kraji. Reprezentanti Zlínského kraje vybojovali celkem 22 medailí, z toho 5 zlatých, 12 stříbrných a 5 bronzových. Na medailových úspěších se podíleli také mladí sportovci z Kroměříže, Holešova, Hulína, Bystřice pod Hostýnem a Otrokovic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Radio Kroměříž. Cause love is the spirit I drink.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Denní stacionář v Uherském Brodě pomáhá lidem s postižením i jejich rodinám. A fotbalisté Kroměříže testovali formu proti ligovým soupeřům.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Denní stacionář v Uherském Brodě už 15 let poskytuje podporu lidem s tělesným a mentálním postižením. Klientům nabízí aktivizační programy, rehabilitační činnosti, muzikoterapii, kanisterapii i další aktivity, které podporují jejich samostatnost a sociální kontakt. Služba zároveň výrazně pomáhá rodinám pečujících, kterým umožňuje skloubit péči o blízké s prací nebo běžným životem. Zařízení dnes využívají desítky klientů z regionu a podle vedení je důležité nejen pro samostatné uživatele, ale také pro jejich rodiny.
0: Zlínsko.
1: Vzniká unikátní mapa proměn Zlína a Otrokovic. Zlínští kartografové připravují novou porovnávací mapu, která ukáže, jak se Zlín a Otrokovice proměnily od doby před příchodem rodiny Baťů až po současnost. Projekt vzniká u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati a nabídne srovnání historických a současných map, včetně rozšířené reality prostřednictvím mobilní aplikace. Mapa má vyjít v prosinci letošního roku.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté hanácké Slávie Kroměříž mají za sebou další přípravná utkání před novou sezónou. V zápase proti prvoligovému Baníku Ostrava podlehli 1-3, když jedinou branku Kroměříže vstřelil ve druhém poločase Tomáš Zajíc. Ve druhém přípravném duelu remizovali Hanáci se Sigmou Olomouc B 1-1. O vyrovnání se v závěru utkání postaral Daniel Krč. Trenér Darko Šuškavčevič ocenil zejména nasazení hráčů proti kvalitním soupeřům a věří, že tým bude před startem soutěže dál zlepšovat herní projev.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Dobrý den vám z Rádia Kroměříž, přeje Nikol Hlaváčová. Tento týden máme ve znamení nižších teplot a oblačné oblohy, ale to vám snad nesmazalo úsměv z tváře a po těch tropických nocích jste se snad i dobře vyspali. Dnes nám v kalendáři píší pátek 10. července a svátek nám neslaví Libuše a Amálie. Jméno Libuše je české jméno, jehož původ je odvozován od slova liba neboli příjemná, milá. Za to Amálie je jméno germánského původu a vykládá se jako pracovitá, jelikož jméno vzniklo ze slova amal neboli práce. Libuškám a Amálkám přeji krásné jmeniny a vám ostatním příjemný pátek 10. července.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Velká města ve Zlínském kraji se v končícím volebním období do významnější výstavby bytů nepouštěla. Většinou připravila jeden projekt výstavby bytového domu či přestavby objektu, čímž přibylo několik desítek bytů. Například Vsetín, jež má 521 městských bytů, již na stavbu vlastních bytů rezignoval. Ve městě staví soukromí developeři. Ve Zlíně radnice dokončuje stavbu bytového domu v ulici Na Slanici. V pětipodlažní novostavbě bude 31 nájemních bytů, 3 o velikosti 1+KK a 28 bytů 3+KK. Další výstavbu v části Prštné radnice připravuje. V Kroměříži přibylo 29 bytů, z toho 25 takzvaných startovacích bytů pro mladé lidi, které vznikly přestavbou domu bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Streamovací platforma Canal Plus chce posílit svůj vyhlas na českém trhu. Po úspěšném thrilleru Moloch a dobové dceři národa proto natáčí další tuzemský seriál slibující netradiční žánrové pojetí. Novinka Zmizení Sáry Lindertové, jež má předlohu ve stejnojmenné knize od české autorky Kateřiny Šardické, se aktuálně natáčí v prostorách pražského metra a láká na neotřelý mix mysteriózního thrilleru, psychologické podívané a fantasy. Jak napovídá název, šestidílná série bude pojednávat o zmizení mladé Sáry, studentky psychologie, po níž se slehne zem v pražském metru. Jediné, co po ní zbude, je znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Brzy začíná být jasné, že pod povrchem Prahy není nic, jak se zdá, a skrývá se zde neviditelné zlo. Projekt se navíc může pochlubit skvělým obsazením, které je složeno jak z mladých talentů, tak z prověřených hereckých tváří. Seriál propojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál. Jedná se tak o ještě ambicioznější projekt, než jakým byla Dcera národa. Zda nám tvůrci nadělí atmosférické a žánrové pestré dílo, uvidíme na Canal Plus na jaře příštího roku.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A mladí sportovci z regionu uspěli na olympiádě dětí a mládeže.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sportovci z Kroměřížska zaznamenali úspěch na olympiádě dětí a mládeže, která se letos konala v Moravskoslezském kraji. Reprezentanti Zlínského kraje vybojovali celkem 22 medailí, z toho 5 zlatých, 12 stříbrných a 5 bronzových. Na medailových úspěších se podíleli také mladí sportovci z Kroměříže, Holešova, Hulína, Bystřice pod Hostýnem a Otrokovic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Je vlastně zvláštní, že v dnešní době už málo chodíme na poštu nebo čekáme na pošťáka a přitom čekáme na balíčky více než kdy dřív. Teď jsou v kurzu výdejní místa nebo dokonce i výdejní boxy, kde už nepotřebujete vůbec nikoho. Já jsem poslední dobou propadla výdejním boxům a to hlavně z toho důvodu, že tam není omezená doba na vyzvednutí a já si svůj balíček v klidu můžu vyzvednout v 8, v 11 večer a nic neřešit. Blbé ale na boxech je, že vám v nich balíček nechají třeba jen 2 dny, což, když jsem musela někam odjet, hodně zkomplikovalo situaci. Nejednou se mi stalo, že jsem musela zaúkolovat spoustu lidí pro jeden můj malý balíček třeba s knížkou. Ale pořád je to jednodušší, než se nahánět s pošťákem po městě v pracovní den, kdy ani jeden z vás nemá na toho druhého čas a přece by obě strany moc chtěly, aby ten balíček došel tam, kde dojít má. No prostě pošťák tvrdý chleba má. Tak děkujem za ty moderní technologie.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Úřady ve Zlínském kraji vydali letos za první čtvrtletí 933 stavebních povolení. Meziročně jejich počet vzrostl o 26,8%. Jde o nejvyšší nárůst mezi kraji v Česku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Za loňský rok úřady ve Zlínském kraji vydali 3482 stavebních povolení, nejméně za posledních 20 let. Počet povolení klesal čtvrtým rokem, v porovnání s rokem 2024 byl nižší o 12,5%. Celostátně počet stavebních povolení proti prvnímu čtvrtletí loňského roku vzrostl o 7,2%. Nejvíce povolení vydali úřady ve Středočeském kraji, nejméně povolení připadlo na Karlovarský kraj.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
0: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. V západočeských Mariánských Lázních pomáhá s procedurami masážní robot, jediný svého druhu v České republice. Zařízení kombinuje masáž a prohřívání těla a slouží jako doplněk ke klasické lázeňské péči. Obsluha může přesně nastavit sílu, rychlost i typ masáže podle potřeb klienta. Robot má ulehčit fyzicky náročnou práci a zefektivnit lázeňské procedury, nikoliv nahradit lidské maséry.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na rádiu Kroměříž.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Yes. It is not that funny. That's fine.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Lab, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dobrý den vám z Rádia Kroměříž, přeje Nikol Hlaváčová. Tento týden máme ve znamení nižších teplot a oblačné oblohy, ale to vám snad nesmazalo úsně z tváře a po těch tropických nocích jste se snad i dobře vyspali. Dnes nám v kalendáři píší pátek 10. července a svátek nám neslaví Libuše a Amálie. Jméno Libuše je české jméno, jehož původ je odvozován od slova liba neboli příjemná, milá. Za to Amálie je jméno germánského původu a vykládá se jako pracovitá, jelikož jméno vzniklo ze slova amal neboli práce. Libuškám a Amálkám přeji krásné jmeniny a vám ostatním příjemný pátek 10. července.
2: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Stavba přivaděče od dálnice D49 ve Frištáku do Zlína má začít podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Propojení dálnice D49 a silnice I49 má být dlouhé asi 6 kilometrů. Na přípravě se podílejí Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Zlínský kraj, město Zlín a Správa železnic. Součástí projektu je první etapa stavby D49 Frišták-Lípa, která zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku Frišták a napojení budoucího přivaděče. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Kraj bude investorem úseku od křižovatky silnic 2. třídy 490 a 3. třídy s číslem 4911 u Kostelce obchodní centrum Kaufland na Vršavě, včetně napojení Sokolské ulice. Trasa bude kopírovat současnou silnici z Frištáku.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Matrace.eu. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 10. července, kdy v tento den roku 552 začíná arménský kalendář. Roku 1212 zachvátil Londýn požár, jež vypálil většinu města do základů. V roce 1908 nizozemský fyzik Heinke Kamerlingh-Ohns dokázal zkapalnit helium. V tento den roku 1937 Howard Hughes obletěl svět za 91 hodin a vytvořil tak nový rekord. V roku 1962 byla na oběžnou dráhu vypuštěna první telekomunikační družice Telstar. A v tento den roku 1991 se Boris Jelcin stal prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruska. 10. července se narodili fyzik Nikola Tesla, francouzský spisovatel Marcel Proust, básník Karel Schicktanz, americký zpěvák Ronnie James Dio, herec Martin Havelka nebo člen kapely Pet Shop Boys Neil Tennant. Posloucháte Rádio Kroměříž a přes rádiové vlny vám krásný 10. červenec přeje Nikol Hlaváčová.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pěru, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky chovat si drahou flašku vodky.

by mohl vyměnit brýle za tvara a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Viržinka za rudý máčka a taky kankán za kozáčka a v baretu, v kabaretu.

jsi boss. Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeráku, co si jednou až po uších.

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dopravní hřiště v Kroměříži otevřelo letní provoz. Hřbitov v Uherském Brodě čeká rozsáhlá obnova. A mladí sportovci z regionu uspěli na olympiádě dětí a mládeže.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské dopravní hřiště v Koperníkové ulici je během letních prázdnin opět otevřené veřejnosti. Děti si zde mohou bezpečně vyzkoušet jízdu na kole, koloběžce nebo odrážedle a naučit se správně reagovat v dopravní situaci. Součástí areálu je také zóna pro nejmenší děti s krytým pískovištěm. Hřiště je otevřené každý den kromě soboty a vstup je zdarma. Návštěvníci si musí přivést vlastní dopravní prostředek i cyklistickou přilbu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji vzniknou první takzvané prodejny budoucnosti. Pilotní projekty budou realizovány v Rudimově a Vitonicích a nabídnou kombinaci klasického prodeje s obsluhou a samoobslužného provozu dostupného až 24 hodin denně. Moderní prodejny mají kromě běžného nákupu nabídnout také další služby pro obyvatele obcí. Kraj do obou projektů investuje více než 6,5 milionu korun. Pokud se nový model osvědčí, mohl by se v budoucnu rozšířit i do dalších míst ve Zlínském kraji.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Sportovci z Kroměřížska zaznamenali úspěch na olympiádě dětí a mládeže, která se letos konala v Moravskoslezském kraji. Reprezentanti Zlínského kraje vybojovali celkem 22 medailí, z toho 5 zlatých, 12 stříbrných a 5 bronzových. Na medailových úspěších se podíleli také mladí sportovci z Kroměříže, Holešova, Hulína, Bystřice pod Hostýnem a Otrokovic.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. www.radiokroměříž.cz

0: Kroměříž.
1: Dobrý den vám z rádia Kroměříž, přeje Nikol Hlaváčová. Tento týden máme ve znamení nižších teplot a oblačné oblohy, ale to vám snad nesmazalo úsměv z tváře a po těch tropických nocích jste se snad i dobře vyspali. Dnes nám v kalendáři píší pátek 10. července a svátek nám neslaví Libuše a Amálie. Jméno Libuše je české jméno, jehož původ je odvozován od slova liba neboli příjemná, milá. Za to Amálie je jméno germánského původu a vykládá se jako pracovitá, jelikož jméno vzniklo ze slova amal neboli práce. Libuškám a Amálkám přeji krásné jmeniny a vám ostatním příjemný pátek 10. července.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
1: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Club, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.

Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Velká města ve Zlínském kraji se v končícím volebním období do významnější výstavby bytů nepouštěla. Většinou připravila jeden projekt výstavby bytového domu či přestavby objektu, čímž přibylo několik desítek bytů. Například Vsetín, jež má 521 městských bytů, již na stavbu vlastních bytů rezignoval. Ve městě staví soukromí developeři. Ve Zlíně radnice dokončuje stavbu bytového domu v ulici Na Slanici. V pětipodlažní novostavbě bude 31 nájemních bytů, 3 o velikosti 1+KK a 28 bytů 3+KK. Další výstavbu v části Prštné radnice připravuje. V Kroměříži přibylo 29 bytů, z toho 25 takzvaných startovacích bytů pro mladé lidi, které vznikly přestavbou domu bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Počátky veřejné knihovny v Kroměříži jsou spojeny se spolkem Muzejní a knihovní jednota. Tento spolek založil v roce 1896 kroměřížský advokát Josef Dorazil. Měl řadu nadšených spolupracovníků. Spisovatelka dětských divadelních her Baldesáry Plumlovská, dále to byl ředitel Reálky Chmelík, filolog Klvaňa, advokát Kozánek a tiskař Slovák. Byl také založen knihovní odbor jednoty a v roce 1897 knihovna zahájila svou činnost. Knihy se sešly z daru soukromníků a také spolku. Sokol dal knihovně svou knihovnu. Knihovna byla nejprve umístěna v domě číslo 26 v Jánské ulici. Později byla knihovna přestěhována do dívčí měšťanské školy, která se tehdy nacházela na rohu Riegerova náměstí a Šafaříkovy ulice.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
6: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a počasí z našeho regionu.
1: Ve Zlínském kraji je převážně oblačno, chvílemi může být i polojasno. Přes den mírný vítr, který bude večer slábnout. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitrenskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy. Přibude parkoviště i nové chodníky. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A FC Zlín pokračuje v letní přípravě.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. Uhersko-Hradišťská nemocnice zahájí v pondělí 13. července rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Rozsáhlý požár ve Svitu zničil historickou budovu. 14 hodin trvala lokalizace rozsáhlého požáru budovy číslo 34 v areálu Svitu ve Zlíně. Oheň vypukl ve čtvrtek ráno v objektu, kde sídlily sklady a kanceláře několika firem. Na místě zasahovalo až 40 jednotek hasičů a dva vrtulníky z bambivaky. Požár budovu vážně poškodil a podle dosavadních informací bude muset být zdemolována. Evakuováno bylo 6 zaměstnanců, nikdo neutrpěl vážná zranění. Zdravotníci ošetřili jednu osobu, která byla následně předána krizové intervenci. Škody jsou přibližně odhadovány na stovky milionů korun. Příčina požáru je nadále předmětem vyšetřování.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Tým trenéra Bronislava Červenky absolvuje sérii přípravných utkání a ladí formu před startem nového ročníku. Klub zároveň oznámil posílení kádru a další změny v týmu před začátkem sezóny.
0: Rádio Kroměříž, doprava aktuálně.
1: Řidiče upozorňujeme na dopravní nehodu v ulici Záhlínická v Hulíně. Srazila se zde dvě osobní auta a havarovaná vozidla částečně omezují provoz. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Dopravní linka Zlínského kraje 577 477 123. Kolony, nehody a radary. Informujte se i na Facebooku Rádia Kroměříž. Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Streamovací platforma Canal Plus chce posílit svůj vyhlas na českém trhu. Po úspěšném thrilleru Moloch a dobové dceři národa proto natáčí další tuzemský seriál slibující netradiční žánrové pojetí. Novinka Zmizení Sáry Lindertové, jež má předlohu ve stejnojmenné knize od české autorky Kateřiny Šardické, se aktuálně natáčí v prostorách pražského metra a láká na neotřelý mix mysteriózního thrilleru, psychologické podívané a fantazy. Jak napovídá název, šestidílná série bude pojednávat o zmizení mladé Sáry, studentky psychologie, po níž se slehne zem v pražském metru. Jediné, co po ní zbude, je znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Brzy začíná být jasné, že pod povrchem Prahy není nic, jak se zdá, a skrývá se zde neviditelné zlo. Projekt se navíc může pochlubit skvělým obsazením, které je složeno jak z mladých talentů, tak z prověřených hereckých tváří. Seriál propojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál. Jedná se tak o ještě ambicioznější projekt, než jakým byla Dcera národa. Zda nám tvůrci nadělí atmosférické a žánrové pestré dílo, uvidíme na Canal Plus na jaře příštího roku.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Úřady ve Zlínském kraji vydali letos za první čtvrtletí 933 stavebních povolení. Meziročně jejich počet vzrostl o 26,8%. Jde o nejvyšší nárůst mezi kraji v Česku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Za loňský rok úřady ve Zlínském kraji vydali 3482 stavebních povolení, nejméně za posledních 20 let. Počet povolení klesal čtvrtým rokem, v porovnání s rokem 2024 byl nižší o 12,5%. Celostátně počet stavebních povolení proti prvnímu čtvrtletí loňského roku vzrostl o 7,2%. Nejvíce povolení vydali úřady ve Středočeském kraji, nejméně povolení připadlo na Karlovarský kraj.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Je vlastně zvláštní, že v dnešní době už málo chodíme na poštu nebo čekáme na pošťáka a přitom čekáme na balíčky více než kdy dřív. Teď jsou v kurzu výdejní místa nebo dokonce i výdejní boxy, kde už nepotřebujete vůbec nikoho. Já jsem poslední dobou propadla výdejním boxům a to hlavně z toho důvodu, že tam není omezená doba na vyzvednutí a já si svůj balíček v klidu můžu vyzvednout v 8, v 11 večer a nic neřešit. Blbé ale na boxech je, že vám v nich balíček nechají třeba jen 2 dny, což, když jsem musela někam odjet, hodně zkomplikovalo situaci. Nejednou se mi stalo, že jsem musela zaúkolovat spoustu lidí pro jeden můj malý balíček třeba s knížkou. Ale pořád je to jednodušší, než se nahánět s pošťákem po městě v pracovní den, kdy ani jeden z vás nemá na toho druhého čas a přece by obě strany moc chtěly, aby ten balíček došel tam, kde dojít má. No prostě pošťák tvrdý chleba má. Tak děkujem za ty moderní technologie.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Club, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. V západočeských Mariánských Lázních pomáhá s procedurami masážní robot, jediný svého druhu v České republice. Zařízení kombinuje masáž a prohřívání těla a slouží jako doplněk ke klasické lázeňské péči. Obsluha může přesně nastavit sílu, rychlost i typ masáže podle potřeb klienta. Robot má ulehčit fyzicky náročnou práci a zefektivnit lázeňské procedury, nikoliv nahradit lidské maséry.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Stavba přivaděče od dálnice D49 ve Frištáku do Zlína má začít podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Propojení dálnice D49 a silnice I49 má být dlouhé asi 6 kilometrů. Na přípravě se podílejí Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Zlínský kraj, město Zlín a Správa železnic. Součástí projektu je první etapa stavby D49 Frišták Lípa, která zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku Frišták a napojení budoucího přivaděče. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Kraj bude investorem úseku od křižovatky silnic 2. třídy 490 a 3. třídy s číslem 4911 u Kostelce po obchodní centrum Kaufland na Vršavě, včetně napojení Sokolské ulice. Trasa bude kopírovat současnou silnici z Frištáku.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Rádio Kroměříž, kalendárium.
2: Dnes je 10. července, kdy v tento den roku 552 začíná arménský kalendář. Roku 1212 zachvátil Londýn požár, jež vypálil většinu města do základů. V roce 1908 nizozemský fyzik Heinke Kamerlingh Onnes dokázal zkapalnit helium. V tento den roku 1937 Howard Hughes obletěl svět za 91 hodin a vytvořil tak nový rekord. Roku 1962 byla na oběžnou dráhu vypuštěna první telekomunikační družice Telstar. A v tento den roku 1991 se Boris Jelcin stal prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruska. 10. července se narodili fyzik Nikola Tesla, francouzský spisovatel Marcel Proust, básník Karel Schicktanz, americký zpěvák Ronnie James Dio, herec Martin Havelka nebo člen kapely Pet Shop Boys Neil Tennant. Posloucháte Rádio Kroměříž a přes rádiové vlny vám krásný 10. červenec přeje Nicole Hlaváčová.
3: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
4: Největší muzika Kálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy. Přibude parkoviště i nové chodníky. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A FC Zlín pokračuje v letní přípravě.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. Uhersko-Hradišťská nemocnice zahájí v pondělí 13. července rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Rozsáhlý požár ve Svitu zničil historickou budovu. 14 hodin trvala lokalizace rozsáhlého požáru budovy číslo 34 v areálu Svitu ve Zlíně. Oheň vypukl ve čtvrtek ráno v objektu, kde sídlily sklady a kanceláře několika firem. Na místě zasahovalo až 40 jednotek hasičů a dva vrtulníky z bambivaky. Požár budovu vážně poškodil a podle dosavadních informací bude muset být zdemolována. Evakuováno bylo 6 zaměstnanců, nikdo neutrpěl vážná zranění. Zdravotníci ošetřili jednu osobu, která byla následně předána krizové intervenci. Škody jsou přibližně odhadovány na stovky milionů korun. Příčina požáru je nadále předmětem vyšetřování.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Tým trenéra Bronislava Červenky absolvuje sérii přípravných utkání a ladí formu před startem nového ročníku. Klub zároveň oznámil posílení kádru a další změny v týmu před začátkem sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Dobrý den vám z Rádia Kroměříž, přeje Nikol Hlaváčová. Tento týden máme ve znamení nižších teplot a oblačné oblohy, ale to vám snad nesmazalo úsměv z tváře a po těch tropických nocích jste se snad i dobře vyspali. Dnes nám v kalendáři píší pátek 10. července a svátek nám neslaví Libuše a Amálie. Jméno Libuše je české jméno, jehož původ je odvozován od slova liba neboli příjemná, milá. Za to Amálie je jméno germánského původu a vykládá se jako pracovitá, jelikož jméno vzniklo ze slova amal neboli práce. Libuškám a Amálkám přeji krásné jmeniny a vám ostatním příjemný pátek 10. července.

0: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777-294-102.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Club, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Počátky veřejné knihovny v Kroměříži jsou spojeny se spolkem Muzejní a knihovní jednota. Tento spolek založil v roce 1896 kroměřížský advokát Josef Dorazil. Měl řadu nadšených spolupracovníků. Spisovatelka dětských divadelních her Baldesáry Plumlovská, dále to byl ředitel reálky Chmelík, filolog Klvaňa, advokát Kozánek a tiskař Slovák. Byl také založen knihovní odbor jednoty a v roce 1897 knihovna zahájila svou činnost. Knihy se sešly z daru soukromníků a také spolku. Sokol dal knihovně svou knihovnu. Knihovna byla nejprve umístěna v domě číslo 26 v Jánské ulici. Později byla knihovna přestěhována do dívčí měšťanské školy, která se tehdy nacházela na rohu Riegerova náměstí a Šafaříkovy ulice.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Velká města ve Zlínském kraji se v končícím volebním období do významnější výstavby bytů nepouštěla. Většinou připravila jeden projekt výstavby bytového domu či přestavby objektu, čímž přibylo několik desítek bytů. Například Vsetín, jež má 521 městských bytů, již na stavbu vlastních bytů rezignoval. Ve městě staví soukromí developeři. Ve Zlíně radnice dokončuje stavbu bytového domu v ulici Na Slanici. V pětipodlažní novostavbě bude 31 nájemních bytů, 3 o velikosti 1+KK a 28 bytů 3+KK. Další výstavbu v části Prštné radnice připravuje. V Kroměříži přibylo 29 bytů, z toho 25 takzvaných startovacích bytů pro mladé lidi, které vznikly přestavbou domu bývalé vojenské správy v Havlíčkově ulici.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM.

Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy. Přibude parkoviště i nové chodníky. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A FC Zlín pokračuje v letní přípravě.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. Uherskohradišťská nemocnice zahájí v pondělí 13. července rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Rozsáhlý požár ve Svitu zničil historickou budovu. 14 hodin trvala lokalizace rozsáhlého požáru budovy číslo 34 v areálu Svitu ve Zlíně. Oheň vypukl ve čtvrtek ráno v objektu, kde sídlily sklady a kanceláře několika firem. Na místě zasahovalo až 40 jednotek hasičů a dva vrtulníky z bambivaky. Požár budovu vážně poškodil a podle dosavadních informací bude muset být zdemolována. Evakuováno bylo 6 zaměstnanců, nikdo neutrpěl vážná zranění. Zdravotníci ošetřili jednu osobu, která byla následně předána krizové intervenci. Škody jsou přibližně odhadovány na stovky milionů korun. Příčina požáru je nadále předmětem vyšetřování.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Tým trenéra Bronislava Červenky absolvuje sérii přípravných utkání a ladí formu před startem nového ročníku. Klub zároveň oznámil posílení kádru a další změny v týmu před začátkem sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž. Why it's greased lightning?

0: Rádio Kroměříž.
1: Je vlastně zvláštní, že v dnešní době už málo chodíme na poštu nebo čekáme na pošťáka a přitom čekáme na balíčky více než kdy dřív. Teď jsou v kurzu výdejní místa nebo dokonce i výdejní boxy, kde už nepotřebujete vůbec nikoho. Já jsem poslední dobou propadla výdejním boxům a to hlavně z toho důvodu, že tam není omezená doba na vyzvednutí a já si svůj balíček v klidu můžu vyzvednout v 8, v 11 večer a nic neřešit. Blbé ale na boxech je, že vám v nich balíček nechají třeba jen 2 dny, což, když jsem musela někam odjet, hodně zkomplikovalo situaci. Nejednou se mi stalo, že jsem musela zaúkolovat spoustu lidí pro jeden můj malý balíček třeba s knížkou. Ale pořád je to jednodušší, než se nahánět s pošťákem po městě v pracovní den, kdy ani jeden z vás nemá na toho druhého čas a přece by obě strany moc chtěly, aby ten balíček došel tam, kde dojít má. No prostě pošťák tvrdý chleba má. Tak děkujem za ty moderní technologie.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Megahity Rádia Kroměříž. To nejlepší z nového milénia.
1: Yes. Open, come on. Hey, Martinez. You ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Úřady ve Zlínském kraji vydali letos za první čtvrtletí 933 stavebních povolení. Meziročně jejich počet vzrostl o 26,8%. Jde o nejvyšší nárůst mezi kraji v Česku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Za loňský rok úřady ve Zlínském kraji vydali 3482 stavebních povolení, nejméně za posledních 20 let. Počet povolení klesal čtvrtým rokem, v porovnání s rokem 2024 byl nižší o 12,5%. Celostátně počet stavebních povolení proti prvnímu čtvrtletí loňského roku vzrostl o 7,2%. Nejvíce povolení vydali úřady ve Středočeském kraji, nejméně povolení připadlo na Karlovarský kraj.
0: Hledáme obchodníka pro práci v e-shopu Levné matrace EU. Částečná znalost účetnictví výhodou. Nabízíme stabilní zázemí, férové jednání, zajímavé ohodnocení a prostor pro vlastní růst. Levné matrace EU. Telefon 777 294 102.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Dnes je 10. července, kdy v tento den roku 552 začíná arménský kalendář. Roku 1212 zachvátil Londýn požár, jež vypálil většinu města do základů. V roce 1908 nizozemský fyzik Heinke Kamerlingh-Ohns dokázal zkapalnit helium. V tento den roku 1937 Howard Hughes obletěl svět za 91 hodin a vytvořil tak nový rekord. V roku 1962 byla na oběžnou dráhu vypuštěna první telekomunikační družice Telstar. A v tento den roku 1991 se Boris Jelcin stal prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruska. 10. července se narodili fyzik Nikola Tesla, francouzský spisovatel Marcel Proust, básník Karel Schicktanz, americký zpěvák Ronnie James Dio, herec Martin Havelka nebo člen kapely Pet Shop Boys Neil Tennant. Posloucháte Rádio Kroměříž a přes rádiové vlny vám krásný 10. červenec přeje Nikol Hlaváčová.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Lab, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Streamovací platforma Canal Plus chce posílit svůj věhlas na českém trhu. Po úspěšném thrilleru Moloch a dobové dceři národa proto natáčí další tuzemský seriál slibující netradiční žánrové pojetí. Novinka Zmizení Sáry Lindertové, jež má předlohu ve stejnojmenné knize od české autorky Kateřiny Šardické, se aktuálně natáčí v prostorách pražského metra a láká na neotřelý mix mysteriózního thrilleru, psychologické podívané a fantazy. Jak napovídá název, šestidílná série bude pojednávat o zmizení mladé Sáry, studentky psychologie, po níž se slehne zem v pražském metru. Jediné, co po ní zbude, je znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Brzy začíná být jasné, že pod povrchem Prahy není nic, jak se zdá, a skrývá se zde neviditelné zlo. Projekt se navíc může pochlubit skvělým obsazením, které je složeno jak z mladých talentů, tak z prověřených hereckých tváří. Seriál propojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál. Jedná se tak o ještě ambicioznější projekt, než jakým byla Dcera národa. Zda nám tvůrci nadělí atmosférické a žánrové pestré dílo, uvidíme na Canal Plus na jaře příštího roku.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Mám pocit, že nežijí. Mám pocit, že nežijí. Mám pocit, že nežijí.

rozběh, projekt se už rozběh, všude kolem jsou filmaři. Projekt se už rozběh, projekt se už rozběh.

0: Nejvíce zpráv z našeho regionu na Rádiu Kroměříž.
1: Stavba přivaděče od dálnice D49 ve Frištáku do Zlína má začít podle plánu za 3 roky. Hotový má být o 3 roky později. Propojení dálnice D49 a silnice I49 má být dlouhé asi 6 kilometrů. Na přípravě se podílejí ředitelství silnic a dálnic České republiky, Zlínský kraj, město Zlín a správa železnic. Součástí projektu je první etapa stavby D49 Frišták Lípa, která zahrnuje mimoúrovňovou křižovatku Frišták a napojení budoucího přivaděče. Investorem je ředitelství silnic a dálnic. Kraj bude investorem úseku od křižovatky silnic 2. třídy 490 a 3. třídy s číslem 4911 u Kostelce obchodní centrum Kaufland na Vršavě, včetně napojení Sokolské ulice. Trasa bude kopírovat současnou silnici z Frištáku.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy. Přibude parkoviště i nové chodníky. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A FC Zlín pokračuje v letní přípravě.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. Uhersko-Hradišťská nemocnice zahájí v pondělí 13. července rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Rozsáhlý požár ve Svitu zničil historickou budovu. 14 hodin trvala lokalizace rozsáhlého požáru budovy číslo 34 v areálu Svitu ve Zlíně. Oheň vypukl ve čtvrtek ráno v objektu, kde sídlily sklady a kanceláře několika firem. Na místě zasahovalo až 40 jednotek hasičů a dva vrtulníky z bambivaky. Požár budovu vážně poškodil a podle dosavadních informací bude muset být zdemolována. Evakuováno bylo 6 zaměstnanců, nikdo neutrpěl vážná zranění. Zdravotníci ošetřili jednu osobu, která byla následně předána krizové intervenci. Škody jsou přibližně odhadovány na stovky milionů korun. Příčina požáru je nadále předmětem vyšetřování.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Tým trenéra Bronislava Červenky absolvuje sérii přípravných utkání a ladí formu před startem nového ročníku. Klub zároveň oznámil posílení kádru a další změny v týmu před začátkem sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. V západočeských Mariánských Lázních pomáhá s procedurami masážní robot, jediný svého druhu v České republice. Zařízení kombinuje masáž a prohřívání těla a slouží jako doplněk ke klasické lázeňské péči. Obsluha může přesně nastavit sílu, rychlost i typ masáže podle potřeb klienta. Robot má ulehčit fyzicky náročnou práci a zefektivnit lázeňské procedury, nikoliv nahradit lidské maséry.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Počátky veřejné knihovny v Kroměříži jsou spojeny se spolkem Muzejní a knihovní jednota. Tento spolek založil v roce 1896 kroměřížský advokát Josef Dorazil. Měl řadu nadšených spolupracovníků. Spisovatelka dětských divadelních her Baldesáry Plumlovská, dále to byl ředitel reálky Chmelík, filolog Klvaňa, advokát Kozánek a tiskař Slovák. Byl také založen knihovní odbor jednoty a v roce 1897 knihovna zahájila svou činnost. Knihy se sešly z daru soukromníků a také spolku. Sokol dal knihovně svou knihovnu. Knihovna byla nejprve umístěna v domě číslo 26 v Jánské ulici. Později byla knihovna přestěhována do dívčí měšťanské školy, která se tehdy nacházela na rohu Riegerova náměstí a Šafaříkovy ulice.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Lab, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cenější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Je vlastně zvláštní, že v dnešní době už málo chodíme na poštu nebo čekáme na pošťáka a přitom čekáme na balíčky více než kdy dřív. Teď jsou v kurzu výdejní místa nebo dokonce i výdejní boxy, kde už nepotřebujete vůbec nikoho. Já jsem poslední dobou propadla výdejním boxům a to hlavně z toho důvodu, že tam není omezená doba na vyzvednutí a já si svůj balíček v klidu můžu vyzvednout v 8, v 11 večer a nic neřešit. Blbé ale na boxech je, že vám v nich balíček nechají třeba jen 2 dny, což, když jsem musela někam odjet, hodně zkomplikovalo situaci. Nejednou se mi stalo, že jsem musela zaúkolovat spoustu lidí pro jeden můj malý balíček třeba s knížkou. Ale pořád je to jednodušší, než se nahánět s pošťákem po městě v pracovní den, kdy ani jeden z vás nemá na toho druhého čas a přece by obě strany moc chtěly, aby ten balíček došel tam, kde dojít má. No prostě pošťák tvrdý chleba má. Tak děkujem za ty moderní technologie.

0: Dobrá vinotéka, to je víc jak dobrý životní styl. Navštivte naši vinotéku na Havlíčkově ulici v Kroměříži. Specializujeme se na prodej kvalitních moravských vín od nejlepších moravských vinařů. Vinotéku najdete a navštivte ve vile u nemocnice na Havlíčkově ulici. Vinotéka je tu pro vás. www.vinoteka-kroměříž.cz a www.vino-skks.cz z Babic u Uherského Hradiště.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Přátelé, na vlnách Rádia Kroměříž začíná další díl rockového žvance. Od mikrofonu a zdraví Lupo a mým dnešním hostem je Pavel Langer, takzvaný Paja Líbačka z kapely Focus. Teď by měli zpozornět hlavně posluchači na Zlínsku a Uherskou Hradišťku, protože tahle kapela je tam hodně, hodně oblíbená. Plní sály, plní areály a jak znám Páju, tak to bude hodně, hodně peprné. Pájo, vítám tě a jdeme na to.
2: Líbačka, zdravím rockový žvanec, Rádio Kroměříž a Lupíku, hlavně tebe. Miluju tuhle práci.
1: Už nám to začíná, takže pojďme do první písničky. Teď jsem slyšel, to nové CDčko vlastně je skvělé a ty nám ho nějak představ a představ taky tu první písničku, kterou odpálíme dnešní rokový žvanec.
2: Věčně jsme mladí, takže dáme věčné děti. Protože dokud máma funí, tak já zůstanu u ní. Text napsal Jirka Novák, hudbu udělal taky. Točili jsme to v Uherském Hradišti a myslím, že to vyšlo moc dobře. Ta písnička pojednává o tom, jak jsou mladí prostě pohodlní. Nebudou si přece hledat něco, když můžou být doma. Maminka vyžehlí, vypere, uvaří, takže proč bych se někam hrnul? Mama hotel je mama hotel.
1: Já už popřeju jenom příjemný poslech, protože k tomu se nedá co dodat. Já už budu Páju jenom hlídat a myslím, že dneska budu hodně, hodně pískat. Příjemný poslech. Kapela Focus a skladba Věčné děti.

0: musím pochválit Jirku Nováka, protože muzika perfektní, ale bombastický text, který si po dnešním rokovém žvanci určitě posluchači budou broukat. Pájo, já se teď zeptám na další písničku, kterou bychom si mohli pustit, ale předtím ještě posluchačům řeknu, že už teď mě bolí bránice, protože během písničky tady jsem se řezal jak kůň. Ale jdeme do té další písničky s názvem, který už sám o sobě napovídá tomu, že to bude opět sranda.
1: Je to prdel, protože kudy tudy, vždycky máš na výběr, vždycky, buď půjdeš nahoru nebo dolů. Nahoru víme, že je kosa, já radši půjdu dolů, tam mám totiž víc kamarádů.
0: Správný rocker tam stejnak skončí, protože v podzemí tam je to teplíčko, ta vyhřátá virpulka, ty lehký děvy v ní a k tomu, když tam dojdeš za mnou i ty, Pájo, a budeš dělat ty jitrničky, klobásky, co víc si přát. Po případě ještě bublinky ve vodě.
1: Přesně tak, zabijeme prasátko, naděláme žvancu, to bude, to miluju tuhle práci.
0: Myslím, že se shodnem, že se vlastně těšíme na ten posmrtný život.
1: Přesně tak.
0: Takže fokus a skladba kudy tudy, příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: To, co tady během písniček zní, tak to je nesmrtelná komedie, kterou tady paní Líbačka vlastně předvádí. Aspoň, že co tady, co se dá pustit ještě do eteru, pustíme.
3: Počkej, víš, jaký je rozdíl mezi ženskou a chlapem? Víš, proč si ženská po ránu prohrábne vlasy?
2: To bude zase kravina.
3: Protože nemá kule.
2: Já nestihl písknout. Uveď další věc.
3: Ta písnička, která teď přijde, to je čistě ze života jenom o žrádle. Protože láska prochází žaludkem a po sexu je to asi to nejlepší, co může být.
2: No ale teď o té písnice s názvem CCCC.
3: Já ti řeknu, proč to má takový název. Protože když chlap přijde domů a pěkně se napapá, lehne do peřin, tak co, začne chrápat. Ženské chudiny se nemůžou vyspat, takže co, ten její miláček, co tam leží vedle, si myslí, že to je Romeo, ale ten to má úplně, víš, kde? Na háku. Takže my vám přejeme krásný poslech a hlavně dobrou chuť, protože to je gastroporno.

0: Můj dnešní host Pája Líbačka, frontman kapely Focus, není jenom zpěvákem a showmanem v jedné osobě, ale také hodinovým manželem, ale já bych Páju, když je doma manželka sama, určitě nepustil. V každém případě je to řezník, který dělá výborné zabíjačky, jitrničky, klobásky a tak dále. O tom bychom mohli taky požvanit, jestli teda chceš a nemáš s tím problém vlastně spojit ty všechny tvé profese dohromady.
1: No, já s tím nemám problém, jo? Chápeš, když dělám zabíjačky a přijde tam taková 70-letá babička a já jí řeknu, mladá paní, co si dáte? Mně? A nebo tu polévku, nebo tu zabíjačku? A ona odejde a prostě jí pak řeknu, jako bylo to vynikající. Já říkám, babi, ale kdybyste viděla, co bude potom. To je lepší jak sex, když pojíte. Ona ti řekne, ale já jsem stará. Já říkám, vy byste ještě zehnala ptáka z vajece.
0: S tebou se opravdu nedá normálně mluvit, takže jdeme na další písničku s názvem Big Beat Is Not Dead. Kapela Focus, příjemný poslech. Ještě tady upozornění vlastně předtím, než to pustíme, protože Hanka se tam usmívá na mě z režie, že bych se tě měl zeptat, kdy jsi vlastně začal zpívat, aby jsme na to nezapomněli.
1: No, tak já jsem začal zpívat už v kostele. Už jsem začal zpívat v kostele, protože jsem ministroval, jo? A jestli chceš slyšet tu věc, co je tam, Já jsem do 7. třídy měl napsaný obor, že jdu na kněze. Pak se to zlomilo a je se mě ten nejšikovnější slušný rocker.
0: Nedokážu si představit, jak může být, jak by mohl být Pavel Langer jako Pája Líbačka farářem, protože to do sebe totálně nejde.
1: Kamarády, já kdyby byl knězem, víš, co by bylo zakopaný děcek za faru.
0: Hodem další písničku, jedeme na to.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Trochu vážněji dohrála písnička Big Beat Is Not Dead kapely Focus a mého dnešního hosta Pavla Langera, ale my jsme k té písni vlastně moc neřekli, tak zkusme ještě o tom.
3: Big Beat Is Not Dead. Tam je to prostě o tom, že každý týden vyjíždíme za vama pátky, soboty. Samozřejmě manželky dělají, že ne, ale jsou nasrané, doby nebyl, že jo? Ale to je jedno, jo? Prostě my tady se to zpívá o tom, že každý, a ty to znáš moc dobře, co ti budu vykládat, prostě vyjedeš, vrátíš se ráno, dáš jí huba na načelíčko, jdu se vyspat, protože večer jdu hrát dál. No a tak to prostě, tak to je, o tom je ten život.
2: Já si pamatuju hodně, ale pamatuju taky ten váš začátek, ten váš start, kdy to vlastně bylo?
3: No tak zhruba už je to před 25 lety, ale s tím jsem přišel jenom já, že si chceme s klukama vzít partu lidí a jenom si tak v nedělu zabrinkat 2-3 hodinky, no jo, jenže. Pak se rozjel ten vlak a jak se říká, z toho už nevyskočíš. No a tato písnička, co bude následovat, tak to je vlastně o mě, když já jsem byl ještě mladý a blbý. Jo, prej se ještě doteď, ale to nevadí, já to neřeším. Tady je prostě to, když jsem nastoupil v JZD. Já jsem ukončil učení, nastoupil jsem do JZD a kamaráde, dáš mi do ruky traktor, já bych oral i třeba 25-7. Víš o tom, proč se píše 25. hodina, když má den 24? Tu 25. píšeme na svačinu.
2: Teď si naznačil, že vlastně nehrajete pop rock nebo big beat, ale že hrajete i ten agrorock.
3: Agrorock, ano, přesně tak. Ale o tom to je, já se za to nestydím. Teď vyvážím hovna, koupil jsem hovno, cuc, kamaráde. Ten název mluví za vše. Vaše sračky, moje kačky. No a tak to prostě je. Miluju tuhle práci.
2: Ale teď už si pojďme pustit tu další skladbu s názvem King of Agro. Focus, příjemný poslech.

0: Agrorock.
1: Teď bych rád vzpomněl na Čajdu s Hankou, protože to byl ten správnej rocker. Já bych mu poslal písničku, určitě zoznal taky.
2: Jestli myslíš Čajdu, kamaráde, to byl borec. A to byl hlavně srdcař, co si budeme vykládat. Dělal to všechno srdcem. Jak přišel na Motusi, tak přišel na nás a prostě byl v pohodě. Úplně takový chlapů, kdyby bylo víc, tak ten Big Beat je úplně jinde.
1: On vlastně spřátelil strašně moc lidí a měl strašně moc kamarádů, hlavně kamarádek, a vždycky říkal, ve dvou se to lépe táhne.
2: Přesně tak, ve dvou se to lépe táhne. Ty chceš se mnou žít a já chci žít s tebou. A víš, jak je to, vždycky si pomáhejme. Na provázku je pindour a ty pěkně drzíš kozu. A tak to prostě je. V tom životě si musím pomáhat všichni. Já to miluju prostě.
1: Tak teď Čajdovi píseň ve dvou a kapela Focus.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Další taková kuriozitka. Hrali jsme ve Slavičíně, náš bubení měl na starosti pyrotechniku, že jo? Měl pyrotechniku. Hráli jsme jednu písničku, už nevím jaká, a hlavně to byl Halloween. Takže jsme byli přeslečení, dělali jsme chemickou jednotku. Kamaráde, teď začaly, vyletěly samozřejmě ty petardy a nad náma začala hořet opona. Tak samozřejmě já jsem nabil, ještě ducha přítomně, vzal jsem hasičák, nabodl jsem, celé jsem to musel postříkat, byl to práškáč, dostalo se to úplně všude, úplně všude. Kluci zvukáři říkali, pane bože, do to stama dostane. Ale náš bubeník proběhl mu první hlavou, říkal, hoši, já když jsem viděl, jak to hoří, tak jsem si jenom říkal, ty vole, jak budem všichni zavřeni v tom kriminále. Jsme ve sprše a Langer nás tam všecky... Tadadada. Samozřejmě, pořádal to tam happy team, jo? A Dan šťastný přišel za náma a říká, hoši, co budeme dělat? A říkáme mu, kamaráde, to bude rozsudek. Jménem republiky, pane šťastný, vy nebudete šťastný.
2: Teď si ovšem pustíme další vaši písničku z téhle desky s názvem Tóny změnit svět a tady je vidět, že Jirka, když vám vlastně aranžoval i ve studiu ty písničky, tak pomáhal vám s tím. Vy jste to natočili, ale je vidět, že Jirka tam vložil ten svůj pocit a je opravdu skvělá.
1: Ten se na tom fakt vyžil, jako se na to vyžil. A toto je taková písnička, jak bych to řekl, aj o něm, jo, protože Tóny změní svět. Protože podívej se, co dokázali ty kapely, jo, podívej se, Michael Jackson, jo, a takové ty světoznámé kapely. Vždycky těm lidem něco dali, vždycky to v každém něco nechalo. A tady ta věc, tady tu věc, co udělal Jura, tak si myslím, že to dal ze sebe, jako že chce změnit, že i jeden člověk může něco dokázat. Tak to cítím aspoň já.
2: Vlastně Jirka opravdu tady zabodoval, protože v těch 8 tónech najít tolik pocitů je hodně velké umění.
1: Přesně tak. Jak se dám všechno. Když si poslechneš dobrou hudbu, tak se přece uvolníš, ne? Je to taková paráda. Teď si dáš cigárko, dáš si vínečko, pak dobře povečeříš, třeba takový stejček pěkně jemně prorostlý. A teď máš takový, tak jak se říká, mírně prosmažený kamaráde a pak si na to dáš vínečko.

0: Dozněla nám právě písnička s názvem Tony změnit svět kapely Focus a jejich CDčka Big Beat is not dead. Pavel Langer, zvaný Paja Líbačka, je vlastně můj dnešní host a také opravdu neřízená střela, kterou ukočírovat je pro mne dost veliký oříšek, ale to nevadí, protože v rokovém žvanci pro vlastně ten host musí ukázat tu svoji pravou tvář a Pavel Langer takový zkrátka je. On to valí ty vtipy jeden za druhým a kdybych to všechno sestříhal a pustil někdy ve večerních hodinách, tak opravdu posluchači Rádia Kroměříž by se smáli od začátku do konce. A jak vždycky v rokovém žvanci přemlouvám hosty, aby řekli nějaký ten muzikánský příběh, nějaký ten vtípek, tak tady musím opravdu Páju kočírovat tím opačným směrem, aby už brzdil.
1: Počkej, taky ti řeknu jeden takový vtípek, jo? To sexy taxi je o tom, že máš auto, ale já nevím, jestli slyšel tento vtíp, ale letuška jde po letadle, ne, a ptá se: prosím vás, dá si tady někdo něco ostřejšího? A to je přijde Garabovi: dáte si něco ostřejšího? Ne, já za chvíli řídím. Takže tak to je a v tom životě sexy taxi. Já bych chtěl taky, jako já jsem si říkal, že bych rozjel další živnost, že bych udělal sexy taxi, ale to sexy taxi, už ten název o to napovídá a v té písničce je to jasně popsané. Ženská za volantem, krásná, no, v takové blůzičce, kamaráde, bradavky, jak jsem říkal, jak nejty z Titaniku, paráda, prostě sedneš a musíš být hotový. Pak si přehodíš roli, ty řídíš, ona je vedle a jak to asi tak dopadne? Jedině nádherný, děcka. Jedině užívat života naplno. Každý den.
0: Ježíšku na křížku, ty jsi šílenej.
1: Já bych vám to řekl tak, jak já to říkám na plnou hubu, ale nemůžeme, protože Lupo říkal, musíš být prosím tě maximálně slušný, ano, protože to nevysíláme po 22. hodině, tam už by to bylo jedno, ale vysíláme to v 7 a už je 7:45, takže to hrozně letí a my to prostě musíme nějak ukočírovat. Děcka, fakt užívat ten život a naplno, úplně naplno, protože jsme tady hrozně krátce a hrozně jenom jedno.
0: A sexy taxi kapely Focus právě dorazilo do rokového žvance. My si ho teď pouštíme a přejeme příjemný poslech.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Pustíme si další písničku a teď se nemohu zase nesmát, protože její název je Hodinový manžel a to je také jedno z povolání mého dnešního hosta, Páji Líbačky z kapely Focus, a on nám už něco veselého o téhle skladbě řekne.
2: Jo, a jak jsem ti říkal na začátku, už to není hodinu, už je to jenom vteřinový, ale je to krásné. A já bych tady chtěl hlavně pozdravit svoji dceru, která vyhrála Amose. A já jsem jí fandil a já říkám, že prostě tam něco ze mě je. Je celá šikovná po mně, samozřejmě po mamince taky, ale já jsem na ní fakt hrdý. Jsem na ní hrdý, co dokázala. Jo, děkuju Bohu za to, že to tak dopadlo úplně super. Já jsem šťastný.
1: Wow, tak to gratuluji za celé rádio Kroměříž, za rokový žvanec, protože tohleto učitelské ocenění má hodně velkou váhu. Má dcera Eliška dělá papouščí zoologické zahradě v Bošovicích a nechala mi tady nějaké volné vstupenky pro hosty, tak bych tvé dceři vlastně věnoval pár vstupenek do téhle krásné malé rodinné zoologické zahrady, která se jim rozrůstá a opravdu je to tam nádherné. Doporučuju to vlastně víceméně všem posluchačům. Běžte se tam podívat, stojí to za to, je to kousek od Brna a opravdu je to tam pěkné.
2: Děkuji.
1: Není zač, to je za to ocenění, ale přeju jí hlavně, ať není po tobě. Kolik má vlastně let?
2: 27.
1: Tak to je v pohodě.
2: No jak říká náš kytarista nejmladší, radši 2 roky sedět, než 3 roky čekat. Že já nejsem pedofil, já jsem jenom nedočkavý.
1: Už se řežou všichni, kdo jsou v režii, kdo tady vylezl, kdo tohle slyší, takže už se tady zastavují i pocestní.
2: Kamaráde, počkej, no a to je, jak vzpomněl tu kosu, tak Pražák se přistěhoval na dědinu, že jo? Takže blbý, že prostě, když si říká, hele Pražák, hele koukej, no, tak si zasadil zemáky, že jo? Samozřejmě nevěděl, co to dělá, tak si to musí vyrostnout a je tam ta nati, jak říkáme tady u nás, že? A říká si sestrovi, prosím tě, co s tím mám dělat s tu nati? A mu říká, já ti dám. Musíš jít kosu a musíš to posést. Jo, díky, ale

0: choď rační brzo z rána, jo, ať tam ještě není tak vlhko a takové. Dobře, potkaju se za hodinu, ten ráno stává suseda, říká, susede, díky za radu, tak jsem si to posekla, měl jsem aj čas, tak jsem to zalaj tobě.
1: Já vypínám mikrofony a jdeme na další písničku, kapela Focus, hodinový manžel.

0: Než se nám vlastně povede dneska dochlámat do toho zdárného konce rokového žvance, tak tady jsem si všiml, že zpívá i nějaká holka. Mohl bys ju představit?
1: Ano, je tam, ano. Zuzka Šalášková, ta s náma chvíli jezdila a my děkujeme za to, že s náma byla, protože ta je úplně suprovní. Jak zpěvačka, jak holka. Já myslím, že ta bránice, jak tobě, tady dneska vibruje celou tu hodinu, co jsme tady spolu, tak ona to samé. Úžasná holka, ona už teď s náma nejezdí, protože už má Mimčo, ale stará se o ty věci, ale pořád je v tom našem dění, pořád je v té hudby a tak.
0: Nechtěl jsem to říct taky na plnou hubu, ale já se ani nedivím, že s váma nejezdí už.
1: No, manžel jí to zakázal, no, ale my to tady nesmíme říkat nahlas, ale jinak je to krásné, já to miluju prostě. Zuzi, líbačka. Ty říkáš, na co balíme ty ženské, ale víš, jak přijde tam taková 17letá a říká, pozdravuj tě maminka, já říkám, a tatínek ne, tatínek tě nemá rád.
0: No, zpívá nám ještě trochu času na ten závěr dnešního rokového žvance. Uvedeme si poslední písničku s názvem Vrať se mi, ale v každém případě ti, Pavlíku, musím dát jedničku s hvězdičkou a tentokrát to není jenom za muziku a za pokec, ale za ty bránice. Já už fakt nemohu. Pojďme do té poslední písničky.
1: Děkuju, jsi borec. Děkuju. Takže, děcka, já jsem si to užil tady s Lupíkem i v vašem rádiu, úplně úžasné. Najdete nás úplně všude, když najdete na naše stránky www.focusrock.cz, tam najdete Dehrajeme, kde jsme hráli, všechno tam najdete, i naše písničky na Spotify najdete taky. A my se na vás už těšíme na dalších koncertech a hlavně děkuju rádiu Kroměříž a děkuju Lupíkovi, protože já myslím, že má bránicu dneska úplně jde jinde, než tam mám jet. Takže užívejte života naplno a líbačka.
0: Já jsem rád, že jsem to opravdu dneska přežil. Na dobrou bezbolestnou noc všem posluchačům rádia Kroměříž a rokového žvance. Posíláme písničku kapely Focus Vrať se mi. Pájo, o čem ta písnička je? A teď už trošku přibrzdíme.
1: Je to o zamilovaném páru, který se nemohl dát dohromady. Chodili spolu, pak se rozešli, jo, a on by se chtěl vrátit, ale prostě už to nejde. Vzpomíná na to, jaké to bylo krásné a chtěl by jí dostat zpátky, chtěl by jí líbat, chtěl by jí náručí, ale bohužel.
0: Naslyšenou!
1: Líbačka, čau!

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy. Přibude parkoviště i nové chodníky. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A FC Zlín pokračuje v letní přípravě.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. Uhersko-Hradišťská nemocnice zahájí v pondělí 13. července rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Rozsáhlý požár ve Svitu zničil historickou budovu. 14 hodin trvala lokalizace rozsáhlého požáru budovy číslo 34 v areálu Svitu ve Zlíně. Oheň vypukl ve čtvrtek ráno v objektu, kde sídlily sklady a kanceláře několika firem. Na místě zasahovalo až 40 jednotek hasičů a dva vrtulníky z bambivaky. Požár budovu vážně poškodil a podle dosavadních informací bude muset být zdemolována. Evakuováno bylo 6 zaměstnanců, nikdo neutrpěl vážná zranění. Zdravotníci ošetřili jednu osobu, která byla následně předána krizové intervenci. Škody jsou přibližně odhadovány na stovky milionů korun. Příčina požáru je nadále předmětem vyšetřování.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Tým trenéra Bronislava Červenky absolvuje sérii přípravných utkání a ladí formu před startem nového ročníku. Klub zároveň oznámil posílení kádru a další změny v týmu před začátkem sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Lab, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionů korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Seniori ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový singl přináší skupina 44 v klidu.
1: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
2: Cukr a bič, děkuji.
1: Tak to je v klidu.
3: 44 v klidu. Cukr a bič, rozbitý zámek a klíč.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Před námi je Svět techniky na Rádiu Kroměříž. V západočeských Mariánských Lázních pomáhá s procedurami masážní robot, jediný svého druhu v České republice. Zařízení kombinuje masáž a prohřívání těla a slouží jako doplněk ke klasické lázeňské péči. Obsluha může přesně nastavit sílu, rychlost i typ masáže podle potřeb klienta. Robot má ulehčit fyzicky náročnou práci a zefektivnit lázeňské procedury, nikoliv nahradit lidské maséry.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici v Kroměříži čekají velké opravy. Přibude parkoviště i nové chodníky. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A FC Zlín pokračuje v letní přípravě.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. Uhersko-Hradišťská nemocnice zahájí v pondělí 13. července rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Rozsáhlý požár ve Svitu zničil historickou budovu. 14 hodin trvala lokalizace rozsáhlého požáru budovy číslo 34 v areálu Svitu ve Zlíně. Oheň vypukl ve čtvrtek ráno v objektu, kde sídlily sklady a kanceláře několika firem. Na místě zasahovalo až 40 jednotek hasičů a dva vrtulníky z bambivaky. Požár budovu vážně poškodil a podle dosavadních informací bude muset být zdemolována. Evakuováno bylo 6 zaměstnanců, nikdo neutrpěl vážná zranění. Zdravotníci ošetřili jednu osobu, která byla následně předána krizové intervenci. Škody jsou přibližně odhadovány na stovky milionů korun. Příčina požáru je nadále předmětem vyšetřování.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté FC Zlín pokračují v přípravě na novou sezónu. Tým trenéra Bronislava Červenky absolvuje sérii přípravných utkání a ladí formu před startem nového ročníku. Klub zároveň oznámil posílení kádru a další změny v týmu před začátkem sezóny.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Streamovací platforma Canal Plus chce posílit svůj věhlas na českém trhu. Po úspěšném thrilleru Moloch a dobové dceři národa proto natáčí další tuzemský seriál slibující netradiční žánrové pojetí. Novinka Zmizení Sáry Lindertové, jež má předlohu ve stejnojmenné knize od české autorky Kateřiny Šardické, se aktuálně natáčí v prostorách pražského metra a láká na neotřelý mix mysteriózního thrilleru, psychologické podívané a fantazy. Jak napovídá název, šestidílná série bude pojednávat o zmizení mladé Sáry, studentky psychologie, po níž se slehne zem v pražském metru. Jediné, co po ní zbude, je znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Brzy začíná být jasné, že pod povrchem Prahy není nic, jak se zdá, a skrývá se zde neviditelné zlo. Projekt se navíc může pochlubit skvělým obsazením, které je složeno jak z mladých talentů, tak z prověřených hereckých tváří. Seriál propojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál. Jedná se tak o ještě ambicioznější projekt, než jakým byla Dcera národa. Zda nám tvůrci nadělí atmosférické a žánrové pestré dílo, uvidíme na Canal Plus na jaře příštího roku.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Okay.
2: So,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Lab, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než

0: 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Počátky veřejné knihovny v Kroměříži jsou spojeny se spolkem Muzejní a knihovní jednota. Tento spolek založil v roce 1896 kroměřížský advokát Josef Dorazil. Měl řadu nadšených spolupracovníků. Spisovatelka dětských divadelních her Baldesáry Plumlovská, dále to byl ředitel Reálky Chmelík, filolog Klvaňa, advokát Kozánek a tiskař Slovák. Byl také založen knihovní odbor jednoty a v roce 1897 knihovna zahájila svou činnost. Knihy se sešly z daru soukromníků a také spolku. Sokol dal knihovně svou knihovnu. Knihovna byla nejprve umístěna v domě číslo 26 v Jánské ulici. Později byla knihovna přestěhována do dívčí měšťanské školy, která se tehdy nacházela na rohu Riegerova náměstí a Šafaříkovy ulice.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: www.radiokroměříž.cz

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Bezbariérová kroměřížská radnice získala ocenění ve stavbě roku Zlínského kraje. V Uherském Brodě vznikne Centrum průmyslové robotiky a kroměřížský karatista vybojoval zlato v Salzburku.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice slaví úspěch. Projekt nového výtahu v historické budově radnice získal čestné uznání v letošním ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje. Moderní prosklený výtah byl dokončen letos v lednu a výrazně zlepšil přístupnost budovy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Součástí projektu byla také rekonstrukce sociálních zařízení a vybudování bezbariérových toalet. Ocenění udělila odborná porota, která letos posuzovala celkem 58 staveb z celého kraje.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové tréninkové centrum průmyslové robotiky. Moderní pracoviště, označované jako Living Club, bude sloužit pro výuku, testování i vývoj technologií v oblasti automatizace, robotiky a umělé inteligence. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou přibližně 42,5 milionu korun. Cílem je propojit školy s praxí a nabídnout studentům možnost pracovat s technologiemi, které dnes využívají moderní firmy.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Mladý karatista Adam Rauscher z karate klubu Kroměříž zaznamenal významný mezinárodní úspěch. Na prestižním turnaji Austrian Junior Open v rakouském Salzburku ovládl kategorii kumite juniorů do 76 kg a vybojoval zlatou medaili. Turnaje se zúčastnilo téměř 1000 závodníků z více než 20 evropských zemí. Adam Rauscher během soutěže předvedl suverénní výkon a ve finále porazil českého reprezentanta. Úspěch je o to cennější, že šlo o jednu z nejlépe obsazených mládežnických soutěží v Evropě.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.